0: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená.
1: Rádio Pirát. Naďalej počúvate naše usmievavé duo Martin Harich a Aneska, a.k.a. Aneška Hrušková, aj keď vlastne to je tvoje originálne meno, čiže ty si a.k.a. Aneska.
2: Tak.
1: A Aneska, ešte poďme teraz trošku do toho, že vy ako osobnosti a ako samostatné, začneme tebou, pretože ja som tam teda čítal na tvojom Instagrame, aj na Google, keď ťa hodíme do internetových vyhľadávaní, že 4-krát EMA, European Music Awards. Čo to znamená v praxi? Takže posúvať ťa niekam takéto ocenenie, alebo ako, no, ako to vlastne vyzerá? Čo
2: ja
1: to je
2: si myslím,
1: EMA?
2: Že to úplne je takhle, takové ty hudební ocenění, že to jsou spíše pro nás, pro muzikanty, takové to zahřátí, možná i třeba trošku ega, nebo že třeba máme nějakou složku, že to vidíme, protože v té hudbě je to hodně takové nehmatatelné. Samozřejmě je super, když za váma přijde někdo po koncertě, když máte ty koncerty, videoklipy, spolupráce, ale ta cena hudební je spíše fakt pro vás na poličku, že sem tam utřete prach a tak, ale vlastně už jsem 4krát jela takhle do Košic, měli jsme tam vlastně slavnostní gala večer, takže to bylo takové jako krásné, taková odměna vždycky.
1: No, ty so Slovenskom máš celkom slušné vzťahy, nielen teda cez Martina. Keď hovorím vzťahy, myslíme samozrejme pracovné, spevácké, hudobné vzťahy teraz, aby si niekto nezačal niečo myslieť.
2: Ano.
1: Lebo ako sa usmievate, to akože môže všelijako vypaliť na prvú. No, ale teda som chcel spomenúť tú Simu, že ty aj so Simou si koncertovala a že to vlastne tak si sa dostala ty do hľadáčika slovenských fanúšikov. Teda otázka, je to otázka? Je to tak?
2: No, nevím, jestli úplně, protože Sima vlastně jela tour po Česku.
1: Já
2: jsem, nebylo to úplně jakoby tady na Slovensku, že by jela tour, ale měli jsme tam zastávku v Prostějově a tam to bylo teda úplně jako náhodné. Já Simu poslouchám už taky strašně dlouho, obdivuju, jak píše, jak prostě je na té stage, fakt jako královna prostě a má i ty tanečnice a napsala jsem pořadatelům, že bych, jestli náhodou by tam třeba nebyl nějaký předskokán a vlastně říkali, že jim napsalo asi 150 lidí a že teda mě si vybrali, takže to bylo fakt jako wow.
1: Aj si mala jej obrázok na stěně?
2: To si myslím, že ne. Já jsem ji teda zaregistrovala trošku později, kdy už jsem úplně nebyla...
3: Ona je jiná věková kategorie.
2: No, že jsem úplně nebyla ještě jako kydiánek, že bych poslouchala Martu Superstar. Takže to si myslím, že si musím začala poslouchat až tak třeba kolem 20, takže 19, takže to už úplně jsem neměla její plakáty. A to tour jsem jela, myslím, 2022-2023.
1: No, a máš roky v hlave. To je dobré vedieť. Dáme ešte.
2: To sa nezapomína, ako takhle vystupovať.
3: Tak vieš, Ema Farná išla s Dua Lipou, tak ty si mala Simu, tak ďalej už to tiež bude potom, nie? Taylor Swift.
2: To pojede.
1: No, ale vráťme sa ešte naspäť, lebo ešte jedna vec ma zaujíma. Tá je možno trošku vážnejšieho súdka, ale podľa mňa dobre o nej vedieť a dobre sa o nej rozprávať na tvojom Instagrame, inak Aneska.
2: Aneska Music, áno.

0: lásce, o tom, co jsem si třeba prošla, nebo co si třeba v mým okolím lidi takhle procházejí, tak se snažím dávat právě do těch písniček, možná někomu, někoho třeba motivovat, že se třeba z těch poruch příjmu potravy dá vyléčit. Já myslím, že ano, jsou sice názory, že ne, ale věřím, že se z toho dá vyléčit. A vlastně oslovila jsem několik holčinek, které právě takhle pomáhají, jsou třeba PR konzultantky, zdravím tady Gabču, Beu a takhle další holčinky. A spojili jsme se taky s centrem Anabel, které právě pomáhá dívkám, které si prochází poruchám příjmu potravy. A vlastně vytvořili jsme takový koncept, natočili jsme i několik videí právě rozhovorů, a právě, aby to někomu třeba pomohlo.
1: No a do kterého směru si sa vydala ty v rámci toho tvojho osobného zážitku s poruchou príjmu potravy? Byla si ta, čo málo jedla, alebo ta, čo priveľa jedla?
0: Tak já jsem spíš nejedla, tam to bylo takové hodně, že jsem skončila i v nemocnici, ale naštěstí už je všechno v pohodě a nebylo to úplně, podchytila jsem to takhle s rodinou hodně v začátcích, takže to bylo u mě právě ta prevence toho, že opravdu někam docházet a podchytit to i třeba v nemocnici brzo, takže tam jsme taky na to apelovali, kdy vlastně na konci klipu máme opravdu ať kontakty, ať se nebojí někomu ozvat, že se opravdu i v zárodku je důležité to podchytit.
2: Ono je, častokrát se stává, že ľudia, kteří sledují iných ľudí, či už v telke, alebo na pódiu, alebo na sociálnych sieťach, tak majú takú tendenciu sa s nimi radiť a sa na nich možno nejako obracať, alebo si od nich brať nejaký príklad. A ono je to vždy proste pekné, keď ten človek, ktorý má nejaký ten influence, ktorý má nejaký ten vplyv, a to je úplne jedno, že či na 100, 200, 1000, 5000, 5 miliónov ľudí, šíri aj také tie veci, s ktorými sa možno vedia ľudia stotožniť, ale boja sa možno v tom svojom okolí otvoriť a na niekoho obrátiť, ale možno im jednoduchšie sa porozprávať s takým cudzejším človekom alebo vidieť, že aj iní ľudia to riešia a vedia si nájsť proste tú cestu. Čiže je to fajn, že sa dokážeš aj ty sama od toho svojho možno trošku odosobniť a rozprávať o tom a aj tou hudbou to nejako potrhnúť.
0: Určite mne príde, že je dôležité o tom mluviť, že sa třeba často hodne lidí za to stydí. I ja som sa vlastne za to nejakým spôsobom třeba dlouho stydela, ale vlastne člověk tímhle může někomu pomoct, že přesně tady můžu, nebo i hodně lidí takhle na stage mi říká, wow, ty jsi úplně sebevědomá a kdo mě zná, tak třeba ví, že někdy takhle jako tréma a bojím se, anebo ta sebeláska, ale vlastně je super si přiznat, že ano, něco třeba máme za sebou, něco jsme takhle dokázali, ale to neznamená, že nemáme nějaké třeba bolístky a že to je úplně v pohodě, to prostě patří k životu a právě naopak tím můžeme někomu pomáhat.
1: No a Martin. Marťa, po česky.
3: Ja vás som sa úplne teraz započúval do vás, že ako taký podcast nejaký. Úplne veľmi pekne to rozpráva.
1: Ono je to náročné, veľmi pekne to rozpráva, že aj náročné z takej tej ranno-šovkovej, možno že povrchnosti, alebo takej, že vieš, akože mimo byť cieľ, no, ale a taký, že pozitívny, hej, však štartujeme ráno ľuďom. Ale treba hovoriť aj o takýchto veciach.
3: Určite.
1: Tak poďme teraz svičnúť tú výpku na komplet pozitivitu, pretože Martin Harich je otcom.
3: Záleží, čo sa spýtaš, ale áno.
1: Vstúpili sme do kolegovstva. Je, ty máš aj depresívne chvíle?
3: Poďme sa baviť o tých otcovských veciach.
2: Keď ti to doma nespí, tak prichádza.
1: V súvislosti s otcovstvom máš aj tie depresívne chvíle?
3: Určite, nenazval by som to depresívne chvíle. Však ty to poznáš, vieš, ešte máš o 2 mesiace pred nami náskok, takže vieš, že čo to všetko obnáša. Ja by som povedal, že je to zatiaľ tá najkrajšia starosť, ktorú som mal a to sa mi strašne páči. A prosto všetky tie náročnejšie veci, ktoré určite nesiahajú akože až k tomu slovu depresia, sú odmenené tým, že keď sa proste na teba usmeje a je to úplne, že všetko vlastne jedno a na všetky zabudneš. Takže ja by som v tomto akože určite chcel vyzdvihnúť moju polovičku Paťku, ktorá ako, aj keď sa môžeme my chlapi snažiť, neviem čo, máme načítané, že treba byť 50% a nechto, že to má byť všetko 50-50, tak nikdy nebude, lebo je to prosto, tá mama je mama a je to o mnoho akože náročnejšie, aj fyzicky, aj psychicky pre tú ženu, ktorá prosto s tým dieťaťom je, že naozaj all in, aj to, že ja tu teraz môžem to hovoriť do tohto mikrofónu a ona je s malou doma, tak to je všetko ako obrovská obeta a cítim neskutočnú vďaku a úctu voči nej, že toto dáva. A samozrejme, keď som doma a som doma naozaj, že často a veľa a snažím sa aj vlastne hneď ako do

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

0: she mine. Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálu, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.